0: Dim tana na dir tana num tana dere na dim tana na dir tana num tana dere na dim tana na dir tana num tana dere na dim tana na dir tana num tana dere na dim tana na dir tana dir tana dir tana.
1: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM.